0: bez šans. Promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Nedávno boli u nás páni z kapely Kabát, promovali si ich turné, ktoré bude na jeseň a zastavili sa aj u nás. Pokecali sme o koncertoch, že sa vrátia ku klasickému pódiu, teda na následujúcom turné nebude 360. Budú špeciálne efekty a samozrejme tie najväčšie hity, ale ja som aj tak trochu zisťoval ich hudobný vkus, lebo ja keď som niekde na žure, musím sa priznať, aj keď som rocker, punkáč, ale keď zahra DJ Coco Jumbo, tak ja tancujem. No volá sa to Guilty Pleasure, previnilé potešenie. Asi každý má niečo, s čím sa úplne nechváli na verejnosti. Možno doma na tajnačku si niečo pustí. Tak čo, majú takéto songy aj Pepa Vojtek a Otaváňa?
5: Ako jednu pecku, jo. Jednu
4: niečo také možno aj zakazané, ktoré si púšťaš len sám doma a nemôžu to ostatní vedieť o tebe.
5: No ja tak ja poslouchám hodně iný, ja poslouchám country, jo, třeba nebo takhle. Ale je pravda, že jsem teď vytasil normálně Bedřicha Smetanu, což třeba by Milan ani neocenil možná, jo. A dal jsem si Má vlast v autě, komplet. Mm. Celý, od začátku až do konce.
6: Ale já mám, to je takhle, to trošku rocková kapela, já mám, jsou ILO se jmenovali, Electric Light Orchestra. Vlastně. A mě to strašně baví. To je, když mi je smutno nebo něco, tak nebo když chci si jako vyvolat pocit v dětství, jak byl člověk takový těma dětskýma očima viděl ten svět, tak si pustím ty ILO.

0: Tequila! Marimba!
1: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klam, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce kolem se točí.